Se hog megú jút bámo nochuet tebí den ó sep díis we se do gab nástu bísum. Nís sosum datam no min nís nu dó séits na red siútstasun, nís selína o Apache. Díis megu agu díis pesú im mokhaja te bám stad. James Barber go daimmodum níé go ba hiú i ammón aimmodded, ge me an déis mín waspna go bhhain op matsún te an optach, agu hí goich ba gaimmod agnokon. Ti aimod ag eba o oj gabn bwyd residential school hei aimod agno oj gema gai agw search yn lari vie eisn gasw gada aimod am nio go gwaed siwon eisn at gwaant iyo yn do hwy oj smeg ande oj bwyd eba oj wawi tragno oj eo gert a baj mwyn ti isio gyd eitag ma gyrnag mwyn gyda bo beth yno mo ma gyrnag baj mwyn